telefóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny.

0: Svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarád.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samej nenechám.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Jojojoj.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy z južnej

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: i batmu a Tidora.
1: Čo si tu predo mnou stojí? Tak, a už ho mám, lapaja. Hýbaj ku mne.
0: Dobre, ho drž, drž ho, drž ho.
1: Držím.
0: Už bežím tebe, už bežím, už bežím.
1: Drži. Tu ho držím. Ani sa veľmi nevspiera, tak.
0: A kohože držíš, Dorka moja?
1: No to predsa hrnčiara.
0: Ale horký, že ty hrnčiara držíš. Veď je to strašiak proti vrabcom.
2: Ja som si myslela, že odčiním, čo som pokazila.
0: No, myslela. Vieš čo, Dora moja?
2: Neviem.
0: Už je tma a po tme nenájdeme nikoho. Poďme mi len pekne domov. Vyspíme sa na to. A ráno uvidíme, čo a ako.
2: Uvidíme.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na neho číha karkulka.

sen začne. A však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu iné.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.